0: slavu.
1: Sencovce je blisko, tule podla mě.
0: A sluchaj do sebe.
2: A nic jenž do sebe sluchač, ale tyž radio sluchač, poskač, je džonca rano vězo téma, až do slušak radio nosově, prava serbska hučba pala nás programje, tute titule na nás džonca čakaja. Šeho věřkě, zpívá Andreas Becking. Matthias Kiesling nemůže zabyć. A John Sarano, wo budzi nas Maria Matzyna. Wszystkie tutaj tytule czekają na nas. Kofie piczu, hać do 60.

0: Jena pošestčich.
1: Serbski rozvoz. Pojezdče. V studiu Matej Gisvauk.
2: Dobré ranie. Niemsko-serbske ľudové dziwadło Budyšin zmieje v novej rajnej dobie dohromady 21 premiéru, z toho viacore serbske. Serbske modžinske dziwadło napríklad predstaví inscenáciu Kuvades Serbia, na úlke javišťo přinesú komédiu Čakač na bus od Olivera Bukovského v režii Estere Undes, kýž skladostne tiež Jurija Kochovič 90. narodnin je inscenácia do Nišvišninak čeje plánovaná. Mimo toho má NSLG v novej rajnej dobie dve elevce, z tejto Tadeja Bedrichec a Halina Šinec. Tvarska dôvolnosť za prvý tvarský votrisk Serbského fóruma viede na Lauskym areálu je čara dojšla. O tom informuje direktor založby za serbský ľud Jan Budo. To reka, že môže založba ako tvarský kniez vúpisania přijotovač a vúpisač. Kajž Buda dále zdjeli, zahaja so 24. septembra archeologiske vúrovania, kýž maja hač do hod zakončené byč. Z počatk oktobra vodmie so symbolický prvý záru. Popravne tvarske dživa maja so v naliču 2027 zahajíč. Sezóna v Kupielach v Hornej Łužice je nimale šúče zakončená. Jara s pokojom ze sezónu je puhanský mišto Uwe Mikkel v Kulovskej lesnej kúpeli. Z 21.500 vopetovarimi bychu leca 6.000 viac hač loni. Tež kúpiel v Kumvauče tuka na viac vopetovariu hačevak, konkrétnych ličbu pak ešte nie. Kúpiel v Porchove je ešte hač do konca mesaca otvorená. V Bad Kissingen je zájí so dženca mezenárodný kongres vo bajkách, na kotrimž sú bajkách zastupjeny. Heslo rika čovieske byče ve bajce a ve središču z tej prašenie, što bajky vo čovekách upraja. Hač do nedžele vočakuja nedže 200 vopčilníku. Zaradvári z tej európska bajková tvoršnosť a bajková založba Walter Kahn, džiš je doktor Susanne Hosena, predsedka kuratória. Kulturna vjedomostnica ze Serbsko instituta je kongres sobo organizovava. Ona navjeduje mjestrujem dževaničku vo stavizne krabata. Športové tvorstvo Soko Ralbice Hoki ponovia tučasne zromanje z gmenu Ralbice Rožant a sponzorami Tverde Rajnišćo. Po 30 letach dobi so Honja Vošta nuznie zanirovač, zo nebychu so športovce zranili. Na jara dere z džaržanu spodnju voštu rozdžiluje vienatec firma Soko ze speciálnej mašinu tele dne 500 tonu granodiorita. Gmena Ralbice Rožant podpera zanirovanje z 20.000 eurami. Konc oktobra smieča Ralbičanske kopario Tverde Rajnišćo zaso vúživač. A to mone bychu? Naše povestče, kýž namakače dále na našej internetovej strone a v našej dámodnej app s mienom MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Žive slebro pokaza tu kvílu v Budyšine 22 stopňu, k tomu čaja mročne na nebiu. Ráno sú švíle možné tu a tam snáno tiež poponu hišče. S blakami so svonco raz mi s mročelemi v biu dňa pokaza. Duje cúni vecik z zapada a v biu dňa to zmieme potom maximálne 21 stopňu.
0: Na počach a na drohách je všetko v poriadku.
1: Serbský rozvoz.
0: Tuž přejmuj vám všim vězo dobrou jezbu do dženstnýšeho rania, jeli máte pak za nás něžto, štož puča a droj nastupa, kýba něžto, štož vám tak dženca rano na útrobě leží, potom nás rado zazvonče. Máte je při telefoně pod 035 91 733 400 abo písače nám pojezd. Naši app MDR Serbia můžete s námi dženca rano znova četovač.

A za niebyście na żaden termin zabyli, mam ja tu za was przelatku. Dżęca do południa, a to na po 12, przedstawi się na wielkiej żoli dziwadwa narodzie budyczynie serbskie dzieciace dziwadwo Princesna Jamila, a to posledni raz. Jutze wita za so serbska kuchnia za swojby, varia abo peku tam swodne kwoščenki z nazemskimi płodami, a to od 4 do 6 dworniščů inkluzie Radvorju. Nowa Łužiska filharmonia startuje jutze tu budyšinje do nowej koncertowej sezony a svědči při tym runočasnje svoje 30-letne wobstače. Na programie steja tvorby Richarda Straussa abo tež Antonina Dvořáka. Započnje so jutze na po 8 Nemsko-serbskim ludovom dživadle. Wulki event kunstudzenja w Rajbicach od piatka sem svědči so tam Babilečo. Piat kvičo, vosemich, vubidžuja so vonjove vobore, potem surije. A svičuj so vezo, so v konstudženja, sobotu večo so vesnenjo program spšijotovali, a dalši program potem sčijuje nedželu, zdobom šedstaj so nedželu konjaco šport, a tež pšelatka starih a načasnih golesov. Oratori Vulkotna voda svědčí pjat kvěčo budeské kroně prapremieru. Světný oratori přinže spěra Mirčina Veclicha. Zakvat tvorby jsou texty Rože Domašceně. Prvně Serbská kulturná brigáda a Serbská komorná filharmonia Budušin tvorbu pod návodom Judit Kubicec přednesete. Štujiš pjat k němože, nedželu mač budeské kroně dalšu skvátnost. Oratori Vulkotna voda svědčí pod takým pra-premiérou.

0: Kratka pa cibel gynasie, sje 5 hodin 47 na Gijomnie, sje dere zvoža přišli, heba kvas netko zvoža honju. Kratka pa cibel gynasie, sje potekim hižo ja, a tu špalat nima raz do našich socialnih sočov. Do app MDR Serbia a vizatiješ na našu internetovú stronu, pretož je sreda a tuž máme zase za vás naše nôsče ve obrazách. To šako je náš online format, v ktorúž sa ešte raz témam zajšvých dňov v forme krutkých videoch bojes, čo venujeme. Dún raz miestrujem sa sledovacími témami. Pobuchme kunst do dženia na jechanskim a skakanskim turnierie v Hórkach. Kak tam přes vysoké záďovky skakaja a koci serbsti jecharjo sú tam prvnia miestna v obsadžili, to potajkým zvoničo na našej internetnej stronie. Pokuknem ište raz na rozžonovanie biskopa Tima Iversa v Drieždenach, čiž bych už tako tiež družky na miestne. Dále zladujeme na jubilejné zariadovanie 35 let budyský kamienný dom a vizo nic naposled svedčíme tiež sami ešte raz, no hej, kaž národniny, 25 let Vulatka, serbský televízny magazín, tiež to je téma našich web-bojesčach, novosčach ve obrazach.
1: Predstaj si, že živý paradízu na zemi, štoj se přeje, šitko soči poskyčí.

0: Skupina Janka Hanka to by z Człowiekojosmy, to je titul z nového albuma, kotrž je loni vyšo. Sada menšinu do šestřich je, a tuž přepodam nitko svoje za.
1: Nábožné svoje.
0: Tute má dženca Christian Klausen z Pančic Kukova.
2: Ľubi pši posluchaki, ľubi pši posluchajo. Nydom svišiče povestče. Zonniče novostče z blízka a daloka. Dostaneče informácie vo politice v Nímskej a druhých krajach. Zavestče bude tiež vojna téma. Vojna po vojne sa nasvieče na škára. Nímale cuch riec. Vojna po vojne sa viedže. Bohuže pak sa vokomikne vo viele viace vojnou započnú, hač sa skunča. A ja som tak bezmocný. Moje slova nebudú ani jeničkoho prezidenta, vojnského ministra alebo generála starač, minie ešte ponúč nešto zminič. Nech pak započnú pri sebi. V svojej vokolínie môžu sa vo mier a pokoj starač. V svojbe, v vosadže, veuse, nadžele. Krásna modlitva môva mi pomáč započína se slovami. Knieže, s čím si zemne nastroj svojho pokoja. Zabuch ľuboval, čiž so hýča. Zabuch vodoval, čiž so kčiúča. Zabuch viazal, čiž so vádža. Zabuch viernosť čričal, čiž so mula. Zabuch víru přinies, čiž dvielo roža. Zabuch nádžiu zbúdžiu, čiž sú zadvielovaní. Zabuch svetlo zasvedčiu, čiž je čma.
0: Nábožné svôk dní mađenca, nadelku a zámovitosť či farské vikarie Christian Klausen z Pančic Kukova.

A nađi vam ne čuje, če sa tež s tutemi titulami dale cele svobodni. Dež može, če doma kuhni rejovač z Frankom Veselu. No a Petra Čumpate sa tež dere k tituli Valborgi Vaudžic. A potom môžeme sa tiež ešte stučku z Veroniku Zárodníkovi zaspievať. Všetké tuto titule čakajú na nás hač do sedmých. A tu už přeju vám všem dobrý štart do nového dňa. Přinšte s nami fit do rania.

0: Kaž ti tiš runi hižo od Matija Čismoka Pojezčah, svišeli je so nemsko-serbske ludove dživadvo ze svoje letnije přestavki navročilo, a noa rajna doba čaka z doromady 21 premiérami na vopetovarki a vopetovarju. Přitom maja tiš seb serbskih poskytku. Prošorka k novej rajne dobie ta vopšia 102 posta stronu, a Matija Čismok přiradži nekotre serbske veršky.
1: Hižo 19. septembra zmije inscenácia Juhu, Floppy Dolls sú zase tu svoju honioserbskú premiéru v Haslovie. Další teký honioserbský veršk bude k letu ve februári predstavenie s menom Čakač na bus od Olivera Bukovského. A to na veľkým jevišču divadla ve Vonom domie. Režiu za to zmije Ester Undes, kýž je serbskému publiku znáta, kajž divadelnica Julia Klingnarec naliči.
2: Ona je v posledných letách přeco zaso tu inscenovala a tež hry napísala za nás. Širce canka, von do světa, opuščený dom, to jsou tak ty najväčšie byli. A my so jara veselíme, ona nie je Serbuka, ale ona má jen jara dobre začuče za Serbu.
1: Nietko po viacerých historických témach tu už raz komédia. Julia Klingnarec doda.
2: Ja som jara čipná na jej verziu za nás, za náš ensemble, ona všetkých serbských dživadelníkov jara tere znaje. A im extra za nás taký kruh napísal z tej série od Olivera Bukovského.
1: Klietu v aprilu vienuje sa NSLJ potom v občianie Jurie Kochy, kýž vo svičí lica v septembre svoje dživadelné začine. K tomu praje dživadelník Marian Bulank.
3: To rika musmo jenu novelu od njeho vobdživali. Ta novela rika Višnina a musmo z toho činili jeden kruh s pomoci našo novo rajno viednika Aleksandra Maruša z Madlinku Šočic. Tu neke rika dohož Višninak čije, to bude tak rec našo delna serbska premiera.
1: Vieselič smieža so pri dživadle tiež přes dvie elevce. Z tejto 18-letná Halina Šinec a 19-letná Tadeja Bedrichec, kýž mieni.
4: Najbolje sa veselú vezo to na jivišu stač, ale tiež sú potrška so v dživadu dživé, tiež vo vôk režie sme, so ja za to zara zajmujú, ka jen režiu viedže, ha ka na koncu šiko rumadže, pšinže, ha pon jen veľký kruh z toho nastane. Přitom dá tady švele rumadze, so kaž muzikalické probe, abo revanské probe.
1: A Halina Šinec doda?
5: Also ja som abičino, ha pon byte prašne štonik. A ja som zna do toho, ako zdalo, ako šamos, ja sa popovec, so pohabiva nič šonne, also tam ne wird so nicht so fungovali, aber ja die Eva nicht so nankommen, das ist doch nicht gesammelt, da wird da ja ziemlich unbedingt change. Aber doch ist ja halt so, schätze gerade die Uhr, woraus mehr sie muss ja da ja einfach da muss Butter schlagen, gar nicht, ja.
1: A pravie zaujazanie do všetného dňa v dživadle Levce hižo ste. Rajete v nemské inscenácii Adams Family sobu.
0: Hižo netko nedželu, patekým 13. septembra, je nemsko-serbské ľudové dživadlo potom zaušich votorene, zmier tam džín votorených durí. Mati Čismok je informoval vo novej rajnej dobie a je so včera na novinárskej konferenci v obdželiu.

0: Bedl na 8.
1: Rečne kučik s srbským rozhlasom.
0: S doktor Janu Šočiny.
2: V rozhlasu povedaše srbska mač vo prozninach. Kak rén je tola za džiči je, zo moža ráno dlie spáč a raz, citát, ničo činič. S tým by zavisče miniva to, što je so v Nimčinje s pomocu einmal nichts tun zvúrazni. Negácia v serbščine pak inak funguje. Znajeme spiu, vo ničo so ja nestaram. Prajeme zo dženca, hište ničo vobedovali nesme. Abo prajme večo mučne na konopiju ležo zo dženca hižo ničo viace nečinime. Šir runje podate přikvade pokazuja, zo máme v serbščine tak menovanú dvojnú negáciu, kotraž je vo sebe za serbsce vuknercech husto dosť vúžadanie. Vúprajenia kajš napríklad ja to nic môžu, abo ja ničo piju, sú typické za posvone preložovanie z Nimčiny. Vona serbska mače zavišče tež miniva, zo je za čas prozninu renie zo dječi raz ničo nečinia, za čož so husto dosť čiža anglicizm čilvač užíva. Tojším šulákam a šuleriam vone odpočink popšijeme, šako tež my dorosčení rádo raz ničo nečinime.
0: Tobie džensnejší riečný kúčik z doktor Janu Šočiny.

0: Bola, wele koperski towarstwo, deke druhe mustwo ničo vasi betonie. Šako so husto s towarstwo v okolini zestaj. Tak maja koperske mustwa Ralbic, Nebelčic a Kloštra Marinie Viesdy zromadne druhe mustwo. Bola radvorskich je pak leca hinak. V novej rajne dobie je ličba rajerju mocne rozrostva. A tak možach uz nich druhe mustwo zestajič, kiš je samostatne Radvorske. Co vú stavieznú nám netko poveda Klaudius Buša.
1: To ešte let sú radvorsce kopario z Vulky Dubravu zromadné rajné zjednočenstvo mili. Loni pak je so tute rozpuštivo. Tuta přestavka bez druhého mústva traješe celé leto, lica pak so na nové spočat z mužichu. Předsedstvo STGR na 622 radvoria by menenia, zo je púl rajerio a dalších zajímcov vulky dosť a zo so tu iš riziko údaní založiť svojské druhé mústvo, ryze radvorské. A zajím na tým by je väčší hač myslené. Vitali sú nové rajerio nic jenoj z okolíny, nie samo z Votroa a Komorova pola rakec sú modostní přišli. Chcúchme od nováčko vedieť, što je ich vábivo.
2: Když jsem se opravil za Radvoru se na druhé očení, to jsme asi spopřečně vypravil, nejgud, jen tam můžeme jako zůspotáč, pošládáč, do sportčení můžeme rozstáč, což nic, můžeme četečně šestáč.
3: To tak šišlo, já jsem nedělu na špíl od našeho preněláč po papon trenory šo. Já jsem pravil, já někde započnu kopen co ráč.
4: Hej, já jsem vůně tohle započnu asi ráč, dokud jsem já nemalé leto bez toho osobu, ani jsem ničeho více sportovské úkonil. A pojď se hajt pravil zase radovská druhá očení. Musí si pán s popřečnými prajli, ale já jsem ty žáša rečeno, ale se nech zase započím kopencu rád, čaj.
1: A tak jsou radvosti koporého lica směli 8 celé nových modych rajerů za druhé můžstvo vítač. A jim se nimo toho pětnače rajerů z nedešej a modžiny přidruží, koc již netko pravou starobu maja. Romadže s těmi 20 starými zajacami prvního můžstva přijdu tak na kečby hodny silny celk nekak 40 muži. Kopajnca všich viaza, vesela so koporého prvního můžstva.
5: Jo, te ľudí einfach veselo mesto vo Maja, ta chemia je jara dobrá ve druhé, te mest druhé a prvné, also mo nímale šaromadže činíma, mo si mesto vo pomáma, poprom hejs mo kajšen vujky přečo si kru.
6: Mo šaromadže ďažimo, mo smo cva namestné prvná a druhá, ale když nesme namestné, pan smo jenne vujky mústva a to je te krásne radvoru.
7: Kašetce prajene sa radvoje na svojba, te nováčky to je tak začvia, hať ja prajem to znam veľa upraj, to znam pokaza za svojne dere, všimzáte za svojne sa dere integrovať a za svojne tere in zvýs vidia.
1: Ale što bude za leto? Kak má v tabulce vúpadač, abo nesú za tuté mústvo dybky vážne? Skere veselo a dobrá zromadnosť? Tež tule, pak sú rajerio prvního mústva v radvoriu dobrie nádžie.
6: Also najprv bych ja prajo, že som ja jara veselo, že sa taká druhá radvoru zase nastavila, dokud je to za našu prvnú jara vážne, že ľudí, kýž snadno neslušen cíle tak dále, prvný sú buráč, že oni špielpraxis dostanú. To dá som ja najprv jara veselo, že sú tak veľa zase započnili.
7: Definitivne, to má svoju relevancu, a to bude tie vúnošné.
1: Po jednom leče, bez druhého mústva, duje pola ST Radvoria tujsa so poranne vecík. Z Noostata je so samostatné mústvo vukulivo a rajario, za to zžela samo daloké púče na soberu. Tak môžeme všem radvorským kopariam jenoš veľa vútrajnošče na novým púču přeč.
0: Nové druhé koperské mústvo má ST 922 Radvo. Klaudius Buša nám rozpravieše. A s tým je 10 minčinou do 8 přijúvam všim dobrý štart do nového rania.

0: 10 minčinov do napu živičich je a tuž chceme gratulovať.
1: Přejeme z Božo.
0: Dženca, to svědčí v Rožinče, znáte serbský skutný likr Mirčin Kilank. Svoje 85. narodniny. Vele zbože, krutu strohotu a bože žonovanie a vězo dále rjane dušu vobohačace rozmowy s ľubými znatými a vězo mnohé rjane a nezapomnite hodžinky v kruhu svojich ľubých a přečelů. To přije jemu z cevěje vútroby, džouce, Cornelia a Carmen ze svojbomaj a syn Peter, kajštěž sotra Ludmila, sotra Krista s Pavelom a brat Beno za Heidrun, kajštěž cva švita, nučko a pranučko. A tu ještě stej to, co přečítač, ľube náno, džedo a pradžedo. Vútrobně džakujeme soči za ušu ľubosť, pomoc a podpěru a ve věsivých kajštěž zhodných časách chcemoj soči džakovač. V osobě pak za to, že máš stajně votorené vucho a dobrou náladu. Dženca svědčí potekým v Rožinče, skutné lika, Mirčin Kilank, 5 a 8 desačiny.

0: A ja prajú Kika Rahi, ja s Dobkom. Na podživiečiš.
1: Srbský rozvoz. Povieste. V studiu Matej Gisvauk.
2: Dobré ranie. Niemsko-sábske ľudové divadlo Budešin zmie v novej rajnej dobie dohromady 21 premiéru a 100 viacore sábske. Sábske modinské divadlo napríklad predstaví inscenáciu Ku vades Serbia. Na vulke jevišťo přinesú komédiu Čakač na bus od Olivera Bukovského v režii Estere Undes a skladostne Júria Kochovich

Ja by netko sobou vyzdal, ale to nažel, tak dere nemôžu. No haj, přiuším, mám však od vás tiež pokývy, to nienče tak dere s vyzdaniom. Cištvoč nažilič nedam je. Dzień za do podnia, a to na półczesaczych, trójka za cisztwoć hodziny, przedstawi się k poslednemu razy inscenacja Princesna Jamila serbskiego dziczacego dziwadła przy NSLG. Jutze wita za so serbska kuchnia za swójby, waria albo pieku swodne kwuszczenki z nazemskimi płodami. Jutze od 4 do 6 dworniszczu inkluzje w radworiu. Čeho dlamiła so naša demokratia škitać? To je prašenie, kotruž objednała so jutze večer kamiennym domie. Sosčom je prezident Durinského vústavo škita. Za počatk je sedmich budeským kamiennym domie. Nova Vužická filharmonia štartuje jutze do nové koncertové sezony a svedči při tym runočasne svoje 30-letné obstače. Na programie ste a mestrujem tvorby Richarda Strausa abo Antonina Dvořáka. Jutze večer na povosmich Nemsko-Serbskim ľudovom dživadle doživiče tutun koncert. Piatk ma so Spichovanske dvorstvo nastavacie svobodnie serbskie šule Nebelčice založič. K tomu sú šice zajímce preprošení, a to na popiečich do Nebelčic, do Lipovej drohy číslo 15. Tam sposredkuje sa tiež informácie vo stavie přijotu šule, ktoráž má od šulského leta 2028-2029 započeť. A domy z nízke tovarstva Radiška te preprošuje na hučno-literárne večer skvádnostne 130 národnin Márie Grolmusec a postatých posmiertnin Márie Kubašec, a to piatk večer na po 8. K tomu zaklinči tiež jazzová hučba skupiny Sotre Vesela z Lipska.

0: SWR.
1: Magenta Christian Clausen Spanchitz Kukova.
2: Lubi psi posłuchaki, lubi psi posłuchają. Nydom słyszycie powieści. Zonicze nowości z bliska a daloka. Dostaniecie informacje o polityce w niemskiej a drugich krajach. Zawieszcie budzi też wojna tema. Wojna po wojnie są nasvieče na szkara. Nimale cuch riec. Wojna po wojnie są wiedze. Bohuže pak so vokomikni vo viele viace vojnu započnu, hač so skunča. A ja sem tak bjesmocne. Moje slova ne budu ani jeničkoho prezidenta, vojnskoho ministra abo generala starač, menje hišče ponuč nešto zminič. Nech pak započnu při sebi. V svoje vokolinje možu so vo mir a pokoj starač. V svojbje, v vosadže, veuse, nadžele. Krasna modlitva mora mi pomhač započina ze svovami. Kneže, s čin se zemlje nastroj svojho pokoja. Zabuch ľuboval, čiž so hiča. Zabuch vodoval, čiž so kšivča. Zabuch viazal, čiž so vádža. Zabuch viernosť čričal, čiž so mula. Zabuch víru přinies, čiž dvielo roža. Zabuch nádžiu zbúdžiu, čiž sú zadvielovaní. Zabuch svetlo zasvedčil, čiž je čma.
1: Nábožný svoj k dnemi šečenca na doku a zamovitosti farskej vikarie Christian Clausen z Pančic Kukova. A nietko svišíme 5 menšinu dočvečích náš posledný titul džencnišho rania. Dokal džeš, za tým praša so Lydia Krečmarec s přečelkami.

Vítam vás učobne na živetom na Salský rádiový program na aktuálny magazín. Ja som Anja Kochoč-Švarcová. Hned vám groním, co vás je žínca u nás vecakujú. Do toho, co vám redne žínce, což meša svoje spodobanie pri slúchaniu.

0: Historijske fota vetvorijo okna do zahadnosti. A na také drogovanie dostaví znoboto, myšaša se pietk udáš ve Serskom muzeumie v Mišče. Živenie dolných Serbov na zachopienku 20. stoliša sú na tých carno-bivých fotách zavapili, rozkvadujo navjedujúca kurátorka Serskeho muzea Katarína Klimová.
1: Vini sú vod šotiskego inžiniera, etnografa, fotografa a umjevca Denisa Geloveja. Vin jo ze svejeju kameru přes rozčielne regióny Európy drogoval. Zachopiju jo svejo drogovanie v Nímskej, v Dolne Vúžice a Kuluje. V casu mjaze živieš nás čo 108 a živieš nás čo 114. Potom jo přebyval v Nižozemskej a pysčej v Sedemgrodkej v Rumojnskej.
0: Jo, mir Denis Geloway nie v Dolnej Vúžice znate bylo a také čo je nie, kak sú fota zase do svetva z javnosti přišli, jo zapřimujúce, ale vesebne te obrazy sami nase sú zajmne Groni Klimová.
1: Vížiš sú oblicu tektejšiego casa, kenž sú pregované přes šedne živo na peli, přes doživenia na marku a vesebne vieražky v živieniu cvojeka, ako napríklad svajžba. Fotografie teko pokazujú potrét žiši a ženských s šakorakými drastvinnými variantami, ako tak autentický jano rétko vyžiš sú.
0: Tento žen pětke vedpodně vytvořil se tošta nová fotová ústajence Zegar Pěšich se zachopil a ved Zegar Vesemich pobytuje muzei pětky jacor vesebný program s titulom Rozsvětlenie v rámiku muzeumových noců a Open Art Lausitz Biennale. Fasádu muzea obsvětlil se s pogybujúcimi serskými motivami, každéka se s fotografiami z ústajence. Muzikalisky to převožujo J-Cube s elektrickými serskými zvukami. A při interaktívnej stácii môžeš ho sami kreatívne vyšť.